0: vůbec, některé jsou úplné novinky, tak to byl závan takového svěžího, nového vzduchu, řekl bych.
1: A hráte jiné pesničky na Slovensku, keď jste aj jiné teda na té české části turné, alebo to je už potom v rámci tohto turné všetko spoločné?
0: V rámci tohoto turné budeme hrát stejný repertoár jak v Česku, tak na Slovensku. Ale jinak, když vystupujeme na Slovensku, tak se snažím zařazovat samozřejmě nějaké slovenské písničky, které vždycky publikum rádo slyší.
1: Jste teda uprostřed toho slovenského turné, už teda víte trošku porovnávat. Jsou naši fanoušikovia jiní jako u vás doma?
0: Myslím si, že na Slovensku se umí lidé výborně bavit. Na koncertech to je hodně vidět. Nechci říct, že by se v Čechách lidé nebavili, ale možná jim to trošku více trvá. Na Slovensku mi přijde, že je všechno takové srdečnější a ještě o něco víc energické.
2: Ale pojďme zpět k muzike, lebo vy jste počúvali rock, rockové legendy, ale potom jste se tak inde asi trošku posunuli. Je to tak, kde nastal nějaký zlom?
0: Z části. Já jsem vlastně takový multižánrový zpěvák. Začínal jsem, jak říkáte, s rockovou hudbou, potom jsem učinkoval samozřejmě v talentové soutěži a tam jsem měl tu možnost vyzkoušet si všechny možné styly od big bandu přes rock po nějaký hip-hop a tak dále. Spousta lidí mě zná v různých sestavách s různým repertoárem a to vlastně tak nějak prosakuje do té mé dnešní profesní činnosti, takže se snažím vlastně pokrýt nejrůznější styly, ať už je to rocková hudba, kterou zpívám s mojí doprovodnou skupinou The People, 13 členou, nebo je to třeba jazz jenom v triu, anebo jsou to velké projekty s orchestrem, s big bandem a tak dále. Zkrátka myslím si, že dobrý zpěvák by měl zvládnout všechny možné styly.
2: Ale to je náročné, že všetky štýly.
0: Je to náročné, teďka se mi to zrovna připomnělo nedávno v září, v septembru, kdy jsem měl za sebou takové 3 divoké dny. V jednom dnu jsem vystupoval jenom sám s kytarou na takové malém recitálu věnovaném vzpomínce Oscara Krause. A tam jsem zpíval písně Boba Dylana, Karla Kryla, jenom vyloženě bez mikrofonu sám s kytarou. Potom jsem se přesunul na big bandový koncert a třetí den jsem zpíval vlastně rockové písně Deep Purple, Led Zeppelin, AC/DC a tak dále, právě s tou 13 členou skupinou. Takže je to někdy náročné, barevné, ale baví mě to krásné.
1: No a právě dnes vám vychádza videoklip k novej pesničke. Vy jste k nej napísali aj hudbu, aj text. Volá sa V noci na středu. Tak o čem je?
0: Je to píseň, která mě napadla nedávno. Možná si vzpomenete na misi Artemis, která se vydala k měsíci. A mě vlastně v tu chvíli napadlo, že my objevujeme měsíc a co nám zbyde, když zjistíme, že měsíc je jenom velký kámen a jakoby nám prozradil všechna svá tajemství. A z druhé strany těch stovky, tisíce let, kdy se díváme na oblohu a toužíme dotknout se měsíce, inspiruje nás k napsání básní a k uměleckým dílům, tak jestli tohle všechno není v ohrožení, tak trošku. Takže v té písni stavím vedle sebe ten vědecký pohled, dotknout se a přijít něčemu na kloub a z druhé strany ten poetický vlastně po něčem toužit a něco jenom jednoduše obdivovat a podivovat se nad tím.
1: Tak my si teraz spomínanú pesničku aj zahráme v exkluzívnej premiére v Rádiu Slovensko. Martin Chodúr, V noci na středu.

0: Mabel, s Rádiom Slovensko vstávate do 6. oktobrového dňa, ktorý sľubuje pokračovanie babieho leta, tak slnečné okuliare ešte neodkladajte, ani po pol deviatej.
1: No a my sa pokračujeme teda v rozhovore s českým spevákom Martinom Chodurom. Keď ste vyhrali Československú superstar, tak tedy boli sociálne siete iba v plienkach. Dnes platí, že kto nie je na sociálnych sieťach, ako keby ani neexistoval. Ako vnímate ten tlak, aby bol v dnešnej dobe spevák činný na rôznych platformách?
2: Je to pravda, že dneska nestačí jenom zpívat, nestačí dělat jenom koncerty. Lidé jednoduše mají tolik informací, že je těžké k ním tuto informaci vůbec dostat, že člověk někde zpívá a očekávají, že na těch sociálních sítích bude daleko více obsahu. Nejenom zpěvu, ale že se člověk otevře jako osoba, že ukáže svoje soukromí, ukáže ještě něco navíc. Není to něco, nad čím bych si povzdychával. A z jedné strany je to plus, protože dříve tato možnost nebyla. Vstup do světa pop music byl možný pouze přes nahrávací společnosti a byl omezený počet lidí, kteří měli vůbec šanci ukázat, co je v nich. Dneska ta šance je větší, samozřejmě problém je v tom, že zpěváků je hodně, obsahuje hodně a člověk se musí hodně snažit a otáčet, aby vlastně lidem ukázal něco, na co se chtějí dívat a čemu chtějí věnovat svoji pozornost.
0: Tak dnes jsou ty časy jiné, jako keď zpěvali, ale ještě stále zpěvají Marie Rotrova Buty, Jarek Nohavica. Já narážím na to, že aj vy ste z Ostravy, aj oni pochádzajú z Ostravy. A aký vám zostal vzťah k tomuto mestu?
2: Vztah mi zůstal velice intenzivní, protože do dneška bydlíme kousek za Ostravou. Do Ostravy jezdím rád a často. Jakékoliv město, ve kterém člověk vyrůstá, tak má takovou zvláštní příchuť dětství. Člověk se prochází ulicemi a dívá se, tady jsem chodil do školy, tady jsem se poprvé líbal s holkou. Nebo je to zvláštní, to město lidem už nikdo nemůže nikdy odpárat, protože to rodné město je vždycky jenom jedno. Jsem rád, jak se Ostrava proměňuje, jak se stává kulturním centrem, jak ze všech těch průmyslových oblastí se stávají oblasti kulturní, plné divadel a plné sálů, plné festivalů, plné jazzových jam sessions. Mám z toho radost, zkrátka Ostravu mám rád a věřím, že má i turistům co nabídnout. Tak určitě srdečně vítám všechny.
1: No a vzpomněli jste aj ten festival Colors of Ostrava, tak to je tiež jedna velká pecka, musím povedať, protože aj my tu v Rádiu Slovensko jsme tam pozývali našich poslucháčov, ale teraz naopak vy pozvíte poslucháčov na vaše koncerty.
2: Tak já bych vás, milí posluchači, rád pozval. Dneska je 6.10., tak už za 4 dny vystoupíme v Trenčíně a potom vystoupíme v Prešově 29.10. To budou dva koncerty ještě, které vlastně zbývají z mého slovenského turné po slovenských klubech, kde budu hrát vyloženě svoje vlastní autorské písně. No a pokud byste se chtěli naladit už vánočně a myslet na vánoční čas, tak budu se svým novým 100% vánočním repertoárem na Slovensku. Budeme například v Košicích 2.12. v historické radnici. Budeme tentokrát i konečně v Bratislavě 11.12. Potom 20.12. v Rajci, 22. v Galantě. Bude to hodně, moc se těším a rád vás všechny uvidím.
1: Pozýva Martin Chodur. Ďakujeme veľmi pekne, že ste si na nás takto na diaľku našli čas. Prajem, nech sa podarí nielen turné, ale aj celý rok. Ďakujeme veľmi pekne. Do počutia, dovidenia.
0: Všetko dobre, nech sa dobre spieva.
2: Ďakujem, do počutia.
3: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali.

0: Bomber, americký spevák vlastným menom Shane Michael Boos v Rádiu Slovensko. No my ideme do Helenskej republiky pred pol desiatou.
1: Rádio Slovensko.
2: Grécky profesionálni rybári vstúpili do celonárodného a časovo neobmedzeného štrajku. Už piaty deň protestujú proti zvýšeným cenám pohonných látok a nahromadeným problémom, ktoré ohrozujú celé odvetvie. Situáciu sleduje aj naša spolupracovníčka Soňa Dorňáková z TAMU. Soňa, pozdravujeme do Grécka. Rybári teda blokujú more a lodenice v prístave Pireus a v Solúne a žiadajú stretnutie s ministrom lodnej dopravy a ostrovnej politiky. Aké sú ich hlavné požiadavky?
3: Dobré ráno z Aten. Rybáři žádají hlavně finanční podporu, tak jako dostali jejich kolegové v ostatních zemích Evropské unie, jak uvádějí, aby mohli pokračovat ve své činnosti. Tedy hlavním požadavkem je snížení ceny lodního paliva a celkových provozních nákladů, protože ta cena té lodní nafty se za poslední rok, jak uvádějí, zdvojnásobila. Ty protestní akce probíhají v loděnicích i v těch překladnách ryb, jak v Soluni, tak například v Pireu, jak jste uváděl, ale i na ostrově Léros, a zapojili se do ní pobřežní rybáři, posádky velkých vlečných lodí, ale také lodí se zatahovacími sítěmi.
0: No a splní jich vláda?
3: Zatím řecký premiér Kyriakos Mitsotakis uvedl, že se pokusí splnit jejich požadavky, ale neuvedl nic konkrétního. Ministerstvo pro rozvoj venkova tvrdí, že už přijala dříve opatření na podporu profesionálních rybářů a že bude dotovat 16 centů na litr rybářské nafty, ale rybářské svazy uvádějí, že to nestačí, že potřebují nejméně 50 centů na litr dotace.
0: Rybáři už takmer týždeň nevyplávali na more, se to projevilo na trhu?
3: Ano, už je to tady, prostě ryby nejsou, čerstvé ryby nejsou, na trzích v celém Řecku jsou pouze ryby z chovů, z rybích sádek, jsou už zavřené ty rybní trhy v Soluni, ale i tady v Aténách, a to bude mít určitě velice negativní dopad i na další odvětví, protože ani v restauracích už nikde nenajdete řecké mořské ryby.
2: No uvidíme, jako se situace vyvíjí. Nie, zatiaľ ďakujeme veľmi pekne našej spolupracovníčke Sonie Dorňákovej z TAMU. Ďakujeme, pekný deň, pozdravujeme.
3: Krásny deň.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.